0: tedy 15% z přidělené částky 2 miliard eur. Uvedla to Evropská komise. Za peníze z obranného úvěru má naše země zaplatit Leopardy a vozy Tatra. Z půjčky se má financovat i možnost vojenského využití dálnice D11. To je ale s otazníkem. Nafta ve středu na benzínkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů za litr, což je o 41 haléřů méně než v úterý. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 640 korun 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8 korun za litr z původních téměř 10 korun. U benzínu se spotřební daň nezměnila. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy má opravený asfalt. Rekonstrukci povrchu stavaři dokončili na téměř 5-kilometrovém úseku dálnice mezi Kosmonosy a Bezděčínem. V opravované části už dálnice nebyla v dobrém stavu, byly v ní trhliny, výmoly i díry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou teď upravené i blízké svahy dálnice.
1: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
0: Oprava úseku D10 u Mladé Boleslavy přišla na skoro 120 milionů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Nikola Bartuňková je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. 20-letá tenistka zdolala Rakušanku Krauzovou po třech setech 6-0, 4-6 a 6-3. Bartuňková ve čtvrtfinále narazí na Karolínu Muchovou, která porazila Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6 a 7-6. Naopak Linda Nosková končí. V osmifinále turnaje v Číně nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovou, které podlehla nečekaně hladce 2x2-6. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přichodně i zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení či odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. V komunálních volbách figurovalo podle volebního webu do úterního večera 189 974 kandidátů ze 190 000 zaregistrovaných v srpnu. Naopak z boje o senát žádný ze 154 uchazečů, kteří do něj byli připuštěni, neodstoupil. Poslanec Filip Turek se omluvil hnutí Duha. Text zveřejnil na Facebooku. Poslanec a čestný prezident vládních motoristů v dubnu prohlásil, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivisté Duha zamezili stavbě potřebné přehrady. O lidech působících ve spolku se vyjádřili jako o parazitech. Včera se za výroky omluvil. Dodal ale, že vybudování přehrady bylo i přes 29letý boj Duhy schválené a přehrada se postaví. Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova podlavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužečku a učitelku.
1: Školy začali polícii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškovej ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Baálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová reprezentace pod trenérem Deniou stále čeká na bodový zisk. V Anglii národní tým podlehl 0-3 a prohrál tak i čtvrté utkání skupiny Ligy národů. Elitní skupinu uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech, dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami. Večer zahájí speciální host britská rocková čtvrtce Jailer. No a dneska bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo, zejména v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 6 stupňům Celsia, déle trvající malé oblačnosti a slabý vítr místy kolem 4 stupňů, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 7.
3: A uzavřená zůstává D8 u Varvažova, 81. kilometr Dandrážďany, bourala dvě osobní auta. Na příjezdu do Nesovic prozor, je to od Ivančic, osobní auto srazilo Srnu a ještě v Havířově. Okružní na křížení je s Lidickou a nehoda autobusu s dodávkou.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Tak vám hezký ráno.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Jak se jede? No, jede se bezvadně. Do té doby, než před váma někdo něco nepřehlídne. Z Karviné do Ostravy, odbočka na Orlovou, dvě osobní auta. D6, 35. kilometr na Karlovy Vary, havarovalo osobní auto. A z České Lípy na Mělník, tam je to tento týden už po třetí, odbočka na Zahrádky, osobák s divočákem.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

Teda pánové, omluvte prosím vás moji vsuvku, ale vás dva pitonce tady poslouchat, teda to je fakticky jako úděl. 6.27, v rámci toho dnešního koncertu Deep Purple si tady jednu pecku teďka připomeneme, příjemnou zábavu, a kdo byste chtěli jít prosím vás na Odyssey, no tak si počkejte ještě 20 let, oni to budou dávat v televizi.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tak 6.30, no a Ondra vám něco řekne, hezký ráno.
2: Možná vám něco řeknu. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. V Česku za poslední 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. Studentských demonstrací se v úterý ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí. No a hokejisté Plzně zvítězili v 5. utkání Ligy mistrů, poté co zdolali Skefeltu 4-2.
0: Radio Rock Zone.
1: No, to z toho moc neřekl. Už aby byl pátek.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na příjezdu do Prahy pod jednice sjezd na pruhonice Bacha na 5. kilometru došlo k nehodě. Kolona popojíždí už od 6. kilometru. A pojďme se podívat dál. K vážný nehodě došlo na D8. 81. kilometr ve směru na Drážďany. Dvě osobní auta, odklon na 80. kilometru. A je tam už skoro 3-kilometrová kolona. Další bouračka D8 před Prahou, 5. kilometr, 2 kamiony. Nová nehoda brzdí provoz na 35. mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí na kruhovém objezdu u Svitav. No a drobnou nehodu potkáte taky z Mělníka do České Lípy u zahrádek Osobák s prasetem.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Teploty dneska do 23 stupňů, no a ještě tak trošičku nějakým způsobem bychom měli vidět to sluníčko, než se nám definitivně tedy zatáhne a začne ten klasický podzim. Oblačno až polojasno, přechodně může být zataženo. Pokud někam půjdete dneska večer, očekávejte, že v noci se nám trošičku zatáhne, může pršet, no a teploty ty budou klesat, dokonce i na 4 stupně.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 000 diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze. A tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Jimi Hendrix, 6:45.
1: Doprava z Global Assistance.
0: Doprava, jak to vidí Lenka?
2: Čau Myšáku, hezké ráno. V Plzeňské ulici směrem do centra u nájezdu na Bucharovu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. V Opatovské ulici u křižovatky s Bajkonurskou srazil autobus chodce, na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. A kolona je na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 5. kilometru na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Z Global Assistance, Lenka.
0: Komplikace očekáváte na D8, ven z Prahy je to směrem na Drážďany, tam je komunikace dokonce uzavřená. 35. kilometr D6 na Prahu, havarovalo tady osobní auto.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
8: 30.9. Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
12: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
13: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

my pro vás připravujeme další zpravodajství, tady Ondřej, Justín, tedy to je Justin, takhle, Abdon, Sergej a taky Justína slaví dneska svátek, máme 7. října. No a 6.53, to už jsem říkal, že jo. Já vždycky říkám, Lenny Kravitz zpívá krásně, ale dlouho. Dáme ještě Def Leppard, pak taky Black Keys společně s Beckem.

0: Za chvíli přijde Bernardín, ale předtím ještě si dáme nějaký hysterické okénko. Takže než tady odbije 7. hodina, Ondra, hezký ráno.
1: Dobré ráno, jako nemůžu říct, že žádné hysterické okénko nemám, ale pojďme si spíš říct vlastně v tom hysterickém okénku, Ondrove, co je za dneska významné dny, jo.
0: Středa,
1: protože, no, středa, ježišmarja, tak to je velmi významný den. Velmi významný den.
0: Právě.
1: Protože se říká středa, jeho tam třeba. Ale každopádně dneska je světový...
0: Aha. Cože, co? Se teďka ptá na srdce nějaký dítě maminky.
1: KHL. Aha, jo, takhle. Každopádně, no, tak když už se to dítě ptá, tak dneska je Mezinárodní den chůze do školy. Jo. Takže pokud se ptá na zadním sedadle auta, tak je to špatně. Jo, protože by se mělo ptát po tom, co ho tam maminka vyhodí z toho auta. Každopádně taky, když už musíte vy mladí jít do školy pěšky, protože ten je ten Mezinárodní den chůze do školy, tak je taky Mezinárodní den tance, takže dneska nebudete vypadat jako blbci, když do té školy dotančíte. Jinak je taky světový den vesmíru, takže to vlastně nebude vůbec vypadat hloupě. Každopádně pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Havel by měl 90, hypotéky opět zdražily a Tomáš Hertl v NHL zářil. Nedožité 90 Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem na Havla, který na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotografie z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách. Navštívil třeba představení Mosteckého divadla Audience, či se mohou lidi stát taky hercem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strůjci festivalu byli aktivní občané spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
3: Tak já myslím, že největším lákadlem festivalu byla samotná myšlenka oslavit narozeniny Václava Havla v Ústí nad Labem. Určitě lákadlem bylo propojení řady různých institucí, kterých bylo zhruba 10. A v knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel, a ta potrvá až do 27. listopadu.
1: Akci včera ukončila studentská performance na téma svobody v Domě kultury. České peněženky utržily tvrdou ránu. Hypotéky zdražily za pouhý půl rok o procentní bod. Průměrná úroková sazba na počátku října dosáhla 5,79%. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Pro příklad domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Jde i o důsledek války na Blízkém východě, která zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě, jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Kyjevem dnes v noci opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další masivní raketový a dronový útok. Svědci mluví o desítce explozí a úřady mimo jiné o zasažených skladech, napsal web deníku The Kyiv Independent. Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví 74. narozeniny ruský prezident Vladimír Putin. Z jehož rozkazu ruští vojáci zahájili v únoru 2022 invazi na Ukrajinu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body. Pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. Hollywood Undead znovu zaútočí na Prahu. Rap metalová smrž z Los Angeles se 5. února 2027 vrátí do O2 Univerza. Koncert bude součástí zimního evropského turné a kapela by měla dorazit už s novým albem. Vedle čerstvých skladeb zazní průřez kariérou, včetně pecek z debutu Sven Songs. Vstupenky jdou do prodeje už v pátek 9. října. No a dneska bude jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 6 stupňům a v 1000 metrech na horách bude kolem 7.
0: No, aby bylo jasno, taky na silnicích na Příbramsku za Višňovou na Dolní Byty pozor osobách s divočákem a došlo tady k úniku provozních kapalin. Asi z auta, ne? Z toho divočáka. Z Opavy na Ostravu, odbočka na Kravaře, 2 osobní.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Udělej Bernardína.
1: Počkej, co dělám?

0: Sexy pistolníci 7 hodin 19 minut. Justina slaví svátek.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dneska užívejte 8 stupňů a zatím slunečno. Jak to vypadá, Lenko?
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. Na jižní spojce před Barandovským mostem směrem na Smíchov se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Kolona se táhne od sjezdu na Vídeňskou. Na Praze východ mezi Pětihosty a Senohraby bouralo osobní auto a skončilo po nehodě mimo vozovku. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením a se silným provozem. A v Praze začala ranní špička, kolony se začínají tvořit na obvyklých místech, jako je třeba Štěrbholská a jižní spojka. Global Assistance, Lenka.
0: Na Praze západ, pozor, je to příjezd do Jesenice směrem od Hlubočenky, na Kruháči dvě osobní auta. Na Brněnsku mezi Chudčicemi a Moravskými Knínicemi dvě osobní auta se srnou. Pozor, D7, 12. kilometr na Chomutov, nákladňák v příkopu. No a Hovorčovice, Praha východ, bacha, osobák srazil chodce.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Vybavujete domácnost?
12: Jo.
11: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
16: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
17: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Já jsem musel pískat. Protože pískat. Nikdo, ano, protože nikdo jiný nespíval tak falešně jako já.
1: Jo, ale pískáš jako...
0: To už neumím,
1: dobře,
0: to už
1: hele, nechme to bejt, nechme to bejt.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hezký ráno.
1: Dobré ráno. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla, proto začne vypouštět pouze přítok. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů, což je dvojnásobek průměru Evropské unie. No a útočník Tomáš Hertl v duelu proti Seattlu pomohl Vegas 4 body k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem.

0: Víkend před námi tady samozřejmě jedna, která bude volební, takže šťastnou ruku. No a 7 hodin 38 minut máme tady taky další akcičky, jako třeba pivovar Nymburk, ten to tady završí samozřejmě postřižinským cyklozavírákem. Akce připravená pro pivní labužníky, ale i sportovní nadšence, bude startovat 10. října v 10 hodin na Nymburském nebo u Nymburského pivovaru. O víkendu 10-11 říjen oslavíme taky 12. narozeniny světa techniky, takže svět techniky ukazuje, že věda a technika nejsou nudné poučky z učebnic, ale svět plný otázek. Takže narozeninový víkend bude plný zábavy, poznání, a to pro všechny věkové kategorie. No a adrenalinový závěr sezóny závodů do vrchu na Masarykově okruhu. Tady si vychutnáte atmosféru disciplíny, ve které se snoubí rychlost a preciznost, takže mezinárodní mistrovství závodu automobilů do vrchu se koná 10. 11. října na Masarykově okruhu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No a my jdeme na silnice, jak to vypadá aktuálně v tuhle tu chvíli, no kolony jsou, no. Co vám budu povídat. Navíc v Českých Budějovicích Pekárenská, Lipenská, dvě osobní auta. Příjezd do Žďáru nad Sázavou směrem od Ždírce nad Doubravou, dvě osobní auta. Na Chrudimsku mezi Načešicemi a Vyžicemi havarovalo osobní auto.
2: 21 Pilot patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze. A tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rockzone.

0: Tak 50 let na scéně kapely U2 to dovrší novou deskou. Ta by tady měla být v listopadu. No, těším se na ní taky, samozřejmě. 7.49, poslechnout musíme všechno, co je nový, že jo? Justýna slaví svátek.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A poslechněte si nový bouračky. Lenko.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Praze Západ na příjezdu do Jesenice směrem od Hlubočinky na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Na Štěrboholské spojce je kolona mezi Černým mostem a Štěrboholy. Na jižní spojce ve směru na Smíchov vázne doprava od Krče přes Barandák až do Dobříské. Na Smíchově na křižovatce ulic Holečkova a Zapova zasahují hasiči u požáru kontejneru na odpad a ulice Zapova je neprůjezdná. A v Podbělohorské ulici na úrovni Ladronky směrem na Vypich stojí v jízdním pruhu porouchané auto, počítejte se zdržením. Global Assistance, Lenka.
0: Mám tu info z D10.
3: Dobrý den, chtěl bych nahlásit, že na D10 směrem na Prahu popojíždíme už od Brandýsa a vypadá to, že to je až do Prahy. Takže si dejte časovou rezervu, je to strašný.
0: Díky, na příjezdu do Žďáru nad Sázavou směrem od Žírce nad Doubravou havarovala dvě osobní auta. V Českých Budějovicích Pekárenská, Lipenská, dvě osobní. Vrátíme se do Prahy, průběžná ulice Na Hroudě, dodávka z tramvají, takže očekávejte omezení provozu a zdržení v kolonách. No a ještě si dejte pozor na Chrudimsku, mezi Načešicemi a Vyžicemi havarovalo osobní auto.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Na zítra to bude Vojtáno, alias Vojta Závezký. Vydal novou desku, která se jmenuje Šťastnej, a taky s ním a pojede s Imodiem na turné, tak třeba o tom taky zítra po 13. hodině v odposlechu.

0: I'm tired of talking about Sunday. 8. hodina raní, tím chci říct tady našemu Ondrovi, že právě v tuhle tu chvíli mu otevírají naší žloutenkárnu. Justina slaví svátek, máme středu 7. října a je to tvoje, tak povídej.
1: No tak samozřejmě, ježišmarja, půjdu si pro nějakou tu snídaní tady dolů, ale nicméně, co se týče nějakého Ondrova hysterického okénka, tak pojďme si říct, že je 7. října a to... Já jsem to zopakoval, aby to bylo důležitý, chápeš? Jo, no, tak prosím vás. 7. října, někdy v minulosti, se stalo třeba to, že, a to je podle mě jedna z takových jako důležitých věcí, v roce 1849 zemřel Edgar Allan Poe. To si představ. Nepředstavuj si, jak...
2: Já jdu dneska uctít památku, že jo, samozřejmě.
1: No to já chápu, když se na tebe kouknu, tak ty jsi taky takový horor. Ale, ne, každopádně, taky, co jsem tady viděl, ty jsi úplně rozhodil. Joy Division v roce 1979 vydali Transmission, kdy Factory Records poslali do světa single, který nebyl na desce A No Pleasures. Bylo to taková rychlejší verze starší nahrávky. No a stala se hymnou pro lidi, kteří tančí, i když mají ty úzkosti. To byl Ian
2: Což
1: Curtis.
2: Což my tančit vlastně nemůžeme, že jo?
1: No jako hele, tančím, jo? Oni to sice lidi nevidí, ale já tančím.
2: Ty už máš snad všechny nemoci.
1: Tak. Je to přesně tak. Každopádně pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zájem o očkování proti chřipce je malý. Turek zveřejnil omluvu hnutí Duha a změnilo se chování slovenských škol. Zájem o očkování proti chřipce je malý, a to i mezi zdravotníky. Aktuálně je v Česku k dispozici zhruba 540 tisíc dávek vakcín. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 tisíc. To je podle ministerstva zdravotnictví víc než loni. Vakcíny ale letos praktičtí lékaři dostávají později, než jsou zvyklí. Důvodem byla úprava složení podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se v tuto chvíli očkují seniori nad 65 let. Těm hradí očkování pojišťovny. V této věkové skupině zájem o očkování roste. Chřipka patří k nejzákeřnějším respiračním onemocněním. V uplynulé sezóně si vyžádala 34 tisíc hospitalizací a přes 3,5 tisíce obětí. Přes 90% zemřelých byli lidé starší 65 let. Poslanec Filip Turek se omluvil hnutí Duha. Text zveřejnil na Facebooku. Poslanec a čestný prezident vládních motoristů v dubnu prohlásil, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech. Včera se za výroky omluvil. Dodal ale, že vybudování přehrady bylo i přes 29-letý boj Duhy schválené a přehrada se postaví. Hnutí tento příspěvek na Facebooku podle svého vyjádření nepovažuje za řádné splnění uložené povinnosti a nadále očekává zveřejnění omluvy v souladu s verdiktem soudu. Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova pod lavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužečku a učitelku.
4: Školy začali polícii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Slovensko.
3: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace po čtvrté v řadě prohrála. Dvoutýdenní sraz včera zakončila jednoznačnou porážkou 3-0 v anglickém Wembley. Na místě byl reportér Tomáš Zemánek.
5: Zápas ve Wembley měl jasného favorita, i tak ale dorazila tisícovka českých fanoušků, hlavně užít si atmosféru. A jak po zápase hodnotil brankář Lukáš Horníček, dokonce se na ní podílela.
6: Byli perfektní, fakt nám pomáhali a seděl jsme jich tu energii, takže jim za to hrozně moc děkujeme, přijeli v hojném počtu a to, že jsme tady mohli mít velký privilegium.
5: Po stránce sportovní je pohled na tabulku kritický. Čtyřzápasový reprezentační sraz ale mnozí fanoušci i novináři vnímají jako start pozitivní změny, kterou z kabiny cítí i Lukáš Sadílek.
7: Bylo to náročné, ale myslím si, že tady něco tvoříme a ta atmosféra v tom týmu byla navzdor těm výsledkům byla pozitivní.
5: Další zápas čeká reprezentanty 12. listopadu, kdy do Prahy dorazí Španělsko. Z Londýna Tomáš Zemánek.
1: Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech, dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami. Večer zahájí speciální host britská rocková čtveřice Jailer. No a dneska ještě řekněme si něco k počasí. Bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 6 stupňům. Při déle trvající malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4.
2: Teplice, Jankov, pozor, blokuje tu nehoda dvouosobních aut. V Českých Budějovicích na Dlouhé Louce před křížením s Litvínovskou. Tady bacha, je to odvodňan, 3 osobní auta. A v Litoměřicích ještě ulice na Valech, tady taky 2 osobní auta v sobě.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: K tomu si dáme Davea Gehena a Ondra už si běží pro ten poslední obložený chleba s vajíčkem. Hezký ráno, 8 hodin 7 minut.

0: Tak 8.21, Justina, Sergej, Justin, nebo Justin, jak chcete, taky Abdon slaví svátek. My si dáme za chvíličku Pretty Reckless, který k nám taky za chvíličku zavítají, ale teď pojďme na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A děje se toho celá spousta, samozřejmě, takže informace jako první přináší Lenka.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V průběžné ulici u křižovatky s ulicí Na Hroudě se srazila dodávka z tramvají. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna vás nedoprava od 15. kilometru až do Prahy. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy zpomalíte mezi 7. a 1. kilometrem kvůli omezení u letiště. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně fronta od 7. kilometru od Rudné až na pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. A na pražském okruhu je fronta i ve směru z dálnice D1 na letiště od Jesenice. Global Assistance, Lenka.
0: Praze Kateřinská u nemocnice pozor, dvě osobní auta brání provozu. Ve Zlíchovském tunelu směrem od Smíchova dvě osobní auta a v Liberci Dlouhá ulice havarovalo osobní auto s opatrností místo průjezdné. A ještě tady máme příjezd do Plzně, odbočka na Litice směrem od Klatov, dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na
11: váš názor. Váš názor.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
16: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
15: Hit sezóny na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jsem tady. A řekněme si, že polské letectvo ráno vyslalo preventivně do vzduchu stíhačky kvůli masivnímu kombinovanému ruskému útoku na Ukrajinu. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. No a studentských demonstrací se v úterý ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, 100 tisíc v Paříži a fotbalová 21 zakončila kvalifikaci porážkou 0-2 v Portugalsku.

0: No, pojďme dál, no.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale nemoc rychle, protože zatím stále ještě kolony, takže budete dobržďovat, bacha na záchranářské uličky a podobně. Průmyslová ulice v Praze, pozor, je to za odbočkou na Českobrodskou, k jižní spojce. Nehoda s kolonou, počítejte na Kbelské už od odbočky na Novopatskou. D5 na Rozvadov, 65. kilometr v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, poruchaná dodávka. A ještě v Olomouci, Mrštíkovo náměstí, osobní auto do lampy.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: No, dneska nebude tolik sluníčka, bude oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Rock Zone. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
9: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: jestli chcete nějakou pecku, tak si napište na song@rockzone.cz mezi 9. a 14. vám Tomáš taky hraje, tak říkajíc na přání, že jo, proč ne? Justýna slaví svátek a my máme před sebou další...
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dopravní informace, tak Lenko, co víš?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Ve Smíchovském tunelu směrem od Smíchova se srazila dvě osobní auta. Podobná nehoda se stala také v Dobřížské ulici, směrem na Barandovský most a také v Kateřinské ulici, u křižovatky s ulicí u nemocnice. Příjezd do Prahy se ucpává už od sjezdu na Mirošovice od 21. kilometru. Předušovaná kolona popojíždí po odbočku na Spořilovskou. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně fronta od 6. kilometru od Rudné až na Pražský okruh na 19. kilometr. A na Pražském okruhu se zdržíte i ve směru z dálnici D1 na letiště od Jesenice. Jinak je velmi ucpaná třeba Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov, nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak od Krče přes Barandiák až do Dobřížské. Global Assistance, Lenka.
0: Pozor, D1, tam se zdržíte taky na příjezdu do Prahy. D6 mezi 7. a 0. kilometrem bude probíhat sečení křovin, to je Skalových varů na Prahu. A D1 ještě jednou 75. 73. kilometr na Prahu, je to na sjezdu na Hořice, je tam omezení a dlouhá kolona.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
4: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
5: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
4: Všechna auta na jednom místě.
5: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

make it all

0: Tak, Ondřej Jík si na vás krásně odkašlal, takhle on to s váma.
1: Musel jsem, no.
0: Devátá přesně, středa 7. října, krásný ráno vám přeje Tomáš Frede, Justinám, Sergejům, Justinům a taky Abdonům, všechno krásný, mají dneska Justinu. Svátek. Pohleďte je, tak jestli mi bude ještě chvíli skákat do řeči, tak ho vypnu. Nicméně, teď ho připustím jako kravku, můžeš prosím, je to tvoje.
1: No tak teda, kromě ty Justiny, jo, jsem chtěl říct, že je taky třeba světový den vesmíru. Víš o tom?
0: Vím o tom, žiju velký vesmír.
1: Ano, no a taky, a když už máš, že jo, malýho.
0: Čeho?
1: Tak, no, to
0: dobře.
1: Nechme bejt, ale je mezinárodní den chůze do školy.
0: Jo, u tohohle malýho.
1: No,
0: rádi chodíme, ano, rádi.
1: Mezinárodní den chůze do školy. No a když už jdete do té školy i s tím dítětem, tak je taky národní den tance. Takže vám ani vlastně nemusím říkat, jakým způsobem do té školy máte jít.
0: Zkusím žmurk, zítra navrhnout. Žmurk. Ano.
1: Zítra.
0: Ano. No, dneska už do té školy nepůjdem, už tam je.
1: Už ne, jo, no tak zaplet pambu, jinak by sociálka, že jo, to známe tyhle ty.
0: Jo, to už jsem si žil.
1: To že jo, viď. No každopádně, mám tady takovou pranostiku na 7. října a ta zní, čím déle vlaštovky v říjnu zůstávají, tím déle mají vydržet jasné dny.
0: To je skvělý.
1: Já miluju, když ty pranostiky se tak jako rýmujou.
0: Já miluju, když jsou pravdivé a musím potvrdit, máme chalupu plnou vlaštovek a pořád ještě lítají.
1: To je úplně vlastně nádherný. To znamená, že vlastně tím dáváš vzkaz, že teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
0: Ano, přesně tak, ty vole.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Nymbursku uprchl vězeň, Havel by měl 90 a Messi se loučil s argentinskou reprezentací. Policisté pátrají po uprchlém vězni. Utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Rodinné vazby má hledaný 27-letý muž na Pardubice, takže by mohl být tam. V době odchodu z pracoviště měl na sobě černé montérky, šedé tričko a černé pracovní boty. Je asi 170 cm vysoký, hubené postavy, má hnědé vlasy, modré oči a výrazná tetování na krku, rukou, nohou a na hrudníku. Jakékoliv informace o uprchlém muži volejte na linku 158. Nedožité 90. Václava Havla si Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem na Havla, který na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotografie z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení Mosteckého divadla Audience či stát se hercem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strůjci festivalu byli aktivní občané spojení ve spolku Severopolis, pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
3: Tak já myslím, že největším lákadlem festivalu byla samotná myšlenka oslavit narozeniny Václava Havla v Ústí nad Labem. Určitě lákadlem bylo propojení řady různých institucí, kterých bylo zhruba 10. A v knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel a ta potrvá až do 27. listopadu.
1: Akci včera ukončila studentská performance na téma svobody v Domě kultury. Američanka je po nezdařené popravě opět při vědomí. Podle jejich právníků komunikuje s okolím. Krista Pajková skončila minulý týden po nevydařené exekuci smrtící injekcí ve státě Tennessee v nemocnici. Odsouzená k trestu smrti byla před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Přes vážná zranění na pažích je stále spoutaná k posteli. Její zotavení je z lékařského hlediska bezprecedentní. Její prognóza zůstává nejasná.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lionel Messi se rozloučil s fotbalovou reprezentací stylově. Legendární argentinský útočník se podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Po opožděném výkovu to byl po 7 minutách právě Messi, kdo jako první vyslal střelu na branku. Rozhodčí pak v 10. minutě zastavil čas, aby hlavní hvězda večera mohla od fanoušků sklidit dlouhý potlesk. Lionel Messi na první dvě branky přihrál a skóre zápasu pečetil z penalty. 39-letý hráč završil reprezentační kariéru 126. gólem ve 208. duelu. V modrobílém dresu nastupoval 21 let. V roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa. V roce 2014... Ale to s ní skončil druhý. A dneska si připomeneme taky jedno výročí, a to narození Toma Yorka. Zpěvák Radiohead přišel na svět ve Wellingborough. Creep, Paranoid, Android i pozdější elektronické desky ukázaly, že britský rock umí být úzkostný a přesný zároveň. York zpívá, jako by poslouchal místnost, nikoliv dav. Jeho narozeniny patří k nejpodivnějším a nejdůležitějším v kalendáři alternativy. A teď ještě něco málo o počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a teď ráno zejména v Čechách ojediněle nějaká ta mlha. Nejvyšší teploty maximálně 23 stupňů a v 1000 metrech na horách je kolem 16.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Já doplním ještě v rychlosti. Dopravu dejte pozor, kolona popojíždí v Praze na Dobříšský směrem na Smíchov před Mrázovkou a stojí i jižní spojka od sjezdu na Krč. Ještě jednou Praha Štěrboholská spojka směrem k Barandáku popojíždí kolona přes východní spojku a Novopatskou od sjezdu na Satalice. Jestli můžeme, nebo jestli chceme pokračovat v Praze, tak můžeme. Pražský okruh směrem k letišti a tam se popojíždí už od sjezdu z D1 až po odbočku na Ořech v opačném směru je kolona mezi sjezdem z dálnice D5 a sjezdem na Ořech. No a Pražský okruh naposledy 1,80 km směrem k letišti stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Počítejte se silným provozem a se zdržením. Tak už konečně muzika. Dáme si Queen, Offspring nebo Tři sestry.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Queen Radio Rock Zone, já snad jenom v rychlosti dodám, že Brian May, tedy kytarista legendární Queen, se nechal slyšet, že na další turné už kapela nepojede, tak uvidíme, jak moc to bude pravda. Čas teprve ukáže. Tak, čas ovšem nadešel, stran informací z dopravy. Lenka sleduje pražskou dopravu, Leni, jak to vypadá v tuhletu chvíli? Čau.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. V Průmyslové ulici ve směru do Hostivaře za odbočkou na Českobrodskou blokuje provoz nehoda. Sklonou počítejte od Kbelské od odbočky na Novopatskou. Na sjezdu z Kbelské na Proseckou směrem od Hloubětína došlo na kruhovém objezdu k nehodě. Počítejte se silným provozem. V Praze doprava stále odpovídá ranní špičce. Kolony očekávejte na obvyklých místech, jako je Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříské. A operátoři regulují provoz také v tunelovém komplexu Blanka. Kolony se tvoří od Proseka, od Libně nebo od Smíchova. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Jen toho mrknout, v tuhletu chvíli 11 stupňů, polojasno, dnešek by měl být oblačný až polojasný, přechodně zataženo, odpolední maxima příjemných 18 až 23 stupňů. V noci to klesne k 5, no a čtvrtek bude oblačný, zatažený ve východní polovině území, zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později odpoledne a večer, no a teploty mezi 18 až 23 stupni. Dáme si marmozec.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ano, podíváme se na to, tak akcem číslo jedna, tedy v O2 aréně Deep Purple, jinak klubovky Christian Gates a taky Julia Alexa v Rock Café King Woman a Cockstar The Sex Messiah, takhle se to celý jmenuje, v Sub-Zero, chuť ve vagonu. No a co se Brna týče, tak v kabinetu Moose Good Times Only a tyjo, něco, co se jmenuje Tige, asi? Nejspíš. Víte-li vy o něčem, klidně nám to pošlete, rádi zmíníme, nicméně já už mám pro vás Danko Jones a Martyho Friedmana.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 10:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu před 10:00 na Pražském okruhu před Cholupickým tunelem na 6,5 km směrem k letišti havarovala v koloně 2 nákladní auta, blokují provoz. Zdržení bude narůstat, no a v křižovatce Kolbinově a Nemocniční, tedy taky v Praze, se srazilo nákladní auto s tramvají. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
16: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Ladíte Radio Rock Zone, známá melodie, ovšem tohle je samozřejmě provedení partičky Gale, song s názvem Butterflies, necelá minuta do desátý, hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Dorazil taky Ondřej.
1: Je to jeho?
2: Je to pravda, dorazil jsem a i já, jak říkáme my český polelingvisti. Každopádně dneska je takový krásný den, 7. října, kdy jsem koukal do análů, co se tak jako mohlo stát, a našel jsem tam dvě dost jakoby vlastně smutné věci. V roce 1849 zemřel Edgar Allan Poe, který v Baltimoru zemřel za okolností, který vlastně do dneška se úplně nevyjasnili, kdy mu bylo 40, bůh ví, kdyby se třeba dožil 80, co ještě všechno mohl napsat. Jo, to byla gotika, detektivka, horor. Hele, v angličtině bez něj prostě to nezní úplně. No, každopádně dneska spíš stín než oslava a vlastně se dá říct, že ne, že bych to chtěl hanit, to chraň mě ruka páně, jak by řekl Edgar Allan Poe. Tak dneska má narozeniny z roku 1959 Simon Cowell, což je ten porodce z těch talentových soutěží, který z toho udělal globální formát, vlastně on byl původně producent, pak až začal být i tenhle ten. No a každopádně spousta lidí ho vlastně díky tomu nemá moc rádo. No ale protože už máme málo času a já vás nikam nepozvu, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: V kauze IKEM padají tresty za vydírání. Český prazdroj čelil v Japonsku razii a český fotbalový zmar z Anglii odstartoval vlastní gól. V kauze IKEM padají tresty. Bývalý náměstek ředitele společnosti Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška jsou vinni v případu vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Malý dostal peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Raška musí zaplatit 80 tisíc. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Soud konstatoval, že hlukové nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Majitel prazdroje čelil v Japonsku razii. Tu komise pro spravedlivý obchod provedla u 4 největších japonských pivovarnických skupin kvůli podezření z tajné dohody při prodeji piva a dalších produktů velkoobchodníkům. Jedna z nich vlastní mimo jiné také českou skupinu Plzeňský prazdroj. Česká společnost potvrdila, že lidé z antimonopolního úřadu u ní byli. O zákonnosti postupu má však pochybnosti a chce se bránit.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Fotbalová reprezentace pod trenérem Deniou stále čeká na bodový zisk. Anglii národní tým podlehl 0-3 a prohrál taky čtvrté utkání skupiny Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli zápas už v úvodním dějství, když si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté skóroval kapitán Harry Kane. Po vouze anglický rekordman zvýšil i na 3-0. Elitní skupinu uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. Do kina můžete zaskočit na film Tango pro 3. Česká taneční novinka s Kristýnou Bokovou a Jánem Koleníkem v hlavních rolích vás zavede přímo do zákulisí taneční show. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Julie po životním pádu dostane šanci začít znovu v taneční soutěži.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
6: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
4: Po boku ambiciozního Kristiána míří za vítězstvím.
7: Dnes to bude dokonalý.
4: Každý z nich ale sleduje jiný cíl. Brzy se mezi nimi rozjíždí hra plná vášně, intrik a manipulace.
8: Máte se na co těšit.
2: No a naposled k počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty maximálně 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Děkujeme pěkně, pojďme zpátky k muzice. Tentokrát mám pro vás Ozzyho, Coryho Taylora nebo taky U2. Hezký dopoledne.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10:20, už za pár vteřin, tak pojďme se podívat na situaci v dopravě společně s Lenkou. Leni, čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na Pražském okruhu ve směru k letišti před Chlupickým tunelem na 6,5 kilometru bourala v koloně dvě nákladní auta, blokují provoz a kolona od Modletic. V ulici k Barandovu za odbočkou do Lamačovy ulice směrem z centra se srazilo osobní auto s motorkou, počítejte se zdržením. V Bubeneckém tunelu směrem do Troji se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, počítejte s regulací v tunelech a se zdržením. A v křižovatce Kolbenovy a Nemocniční ulice se srazilo nákladní auto s tramvají, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, díky. Tak a my si dáme si Linkin Park, taky vypsanou fixu.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo Univerzal Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz
5: 25 kilo Prima Lexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Prima Lex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Vybavujete domácnost?
8: Jo.
7: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
12: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: pecka Deep Purple na Radio Rock Zone, krátce po půl jedenáctý, jako připomínka dnešního večera, tedy Deep Purple taky večer v O2 aréně a u nás na Radio Rock Zone každou hodinu jedna pecka od nich.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, ještě jedna rychlá doprava v této hodině. Tedy ode mě v Praze v ulici za viaduktem u křižovatky s ulicí Utopíren došlo ke střetu dvou osobních vozidel, provoz je tam částečně omezen. V Hradci Králové ve Vážní ulici u křižovatky se výrobní se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. No a v Praze na začátku Nuseláku směrem do centra se srazilo v koloně osobní auto s autobusem, zablokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte s narůstajícím zdržením. Dáme si Ghost.
0: Radio Rock Zone. 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze, a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 11:45 dáme ještě jednu dopravu. Tak pozor, na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi blokuje provoz porouchaný nákladní auto, doprava tam zpomaluje. Na trase z Chomutova k hraničnímu přechodu Hora svatého Šebestiána u Křimova, tam se srazilo osobní auto s dodávkou, taky omezený provoz. No a v Hradci Králové ve Vážní ulici u křižovatky s Výrobní se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone

0: Rigor Mortis Radio od Hives na rádiu Rock Zone. Minuta něco málo do 11. hodiny, hezký středeční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Je tady se mnou taky Ondřej, je jasné, že přináší plnou nůši aktuálních zpráv.
1: No, jako chtěl jsem, nebo vlastně jako samozřejmě přinesu, že jo, to je jasný. Ale já vlastně jsem se tě chtěl zeptat, jak jste se dali dohromady s Vojtánem, ale vzhledem k tomu, že ty ho zítra máš jako hosta u sebe v pořadu, tak vlastně si to prostě jenom
0: udělal
1: poslechnu.
0: Udělal si, jak je tvým dobrým zvykem, dobrý oslý most.
1: Ano, že jo.
0: Takže
1: že
0: díky
1: jo,
0: no. Oslíku.
1: 14 hodin jsem nad tím přemýšlel, jak to jako naplním. Takhle.
0: Ano, každopádně vy 14 hodin vytlučte z hlavy, je to 13. hodina, od 13. hodiny živě mým hostem zítra bude Vojtáno. Já vám to ještě zmíním, hele, v následující hodince, ať to máme jako v úplnosti i s písničkou, kterou jsme vlastně taky spíchli dohromady.
1: Já si myslím, fajn, že je dobrý to jako připomenout, protože někteří ADHD lidi, neříkám třeba zrovna já, ale třeba já, to rádi uslyšíme znova, pač jinak
0: to máme rádi,
1: si
0: prostě
1: na to vzpomeneme zase i za
0: no,
1: rok.
0: A opakování je matka, to víme.
1: Přesně tak, no. Každopádně jsem zatápal, se dá říct možná, v historii a koukal jsem, co dneska 7. října, co se tak stalo. No a jediný, co vlastně řeknu, takže Joy Division v roce 1979 vydávali Transmission. To je takový hezký, na co bychom si večer mohli připít. Ale teď už pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kvůli vraždě na Olomoucku obžalovali 18-letou dívku. Zájem o české památky byl stejný jako loňský a Messi se loučil s argentinskou reprezentací. Z loňské vraždy a pokusu o vraždu obvinili na Olomoucku 18-letou dívku a jejího přítele. Podle žalobce dívka svou matku zastřelila a otce postřelila. Její 30-letý přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba mají ale na krku obžalobu i z řady dalších trestných činů. Náměstek krajského státního zástupce agentuře ČTK řekl, že je obviněná dvojice ve vazbě. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Případem se bude zabývat Olomoucký krajský soud. Letošní zájem o české památky byl stejný jako loňský. Hrady, zámky, kláštery a další nemovitosti pod správou Národního památkového ústavu za první tři čtvrtletí navštívilo kolem 3 milionů a 800 tisíc lidí. Ředitelka ústavu Naděžda Goričková je spokojená. Stěžuje si ale na nedostatek personálu památek.
3: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen.
1: Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů. Příští rok památkový ústav vstupné nezdraží. Američanka je po nezdařené popravě opět při vědomí. Podle jejich právníků komunikuje s okolím. Krista Pajková skončila minulý týden po nevydařené exekuci smrtící injekcí ve státě Tennessee v nemocnici. Odsouzená k trestu smrti byla před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Přes vážná zranění na pažích je stále spoutaná k posteli. Její zotavení je z lékařského hlediska bezprecedentní a její prognóza zůstává nejistá.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lionel Messi se rozloučil s fotbalovou reprezentací stylově. Legendární argentinský útočník se podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Po opožděném výkopu to byl po 7 minutách právě Messi, kdo jako první vyslal střelu na branku. Rozhodčí pak v 10. minutě zastavil čas, aby hlavní hvězda večera mohla od fanoušku sklidit dlouhý potlesk. Lionel Messi na první dvě branky přihrál a skóre zápasu pečetil z penalty. 39-letý hráč završil reprezentační kariéru 126. gólem ve 208. duelu. V modrobílém dresu nastupoval 21 let. V roce 2002 dovedl Argentinu k titulu mistra světa. A Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech, dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami. Večer zahájí speciální host, britská rocková čtveřice Jailer. Závěrem k počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty maximálně 23 stupňů, no a v tisíci metrech na horách bude kolem 16.
0: Děkujeme velmi pěkně, před námi tentokrát Five Finger Death Punch, David Koller, nebo taky Nightwish. Hezký dopo.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: hip hop na Radio Rock Zone 11:20.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, my se pojďme ještě podívat, Saňko, a na dopravu.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. V Bubenečském tunelu směrem do Troji probíhá odklízení nehody. Počítejte s regulací v tunelech a se zdržením od Dobřízké i Patočkovy. Na Lužinách v Amforově ulici zasahují hasiči a policie. U požáru bytu v panelovém domě komunikace tady neprůjezdná. A na Kobyliském náměstí na křižovatce s ulicí nad Šutkou se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance, Lenka.
0: Ani díky, a před námi Ariem, dáme si taky Rolling Stones.
1: Radio Rock Zone.
3: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jo, to je jasný, 11.34, tohle jsem třeba skoro v podstatě ani vůbec nechtěl, protože prostě doprava dopravuje, ale my...
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Chceme hlavně vědět, jak u toho bude, že jo, v těch kolonách. 16 stupňů aktuálně, skoro zataženo, dnešek má být polojasný až oblačný, odpolední maxima 23 stupňů. No, v noci to klesne na pouhých 5, to už lepší nebude. No a čtvrtek bude oblačný, zatažený, zpočátku čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedníle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedníle i bouřky. Teploty 16 až 20.
0: Radio Rock Zone.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: je, tak čtvrtek na dosah, já jenom upozorním na další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, tedy už zítra od 13. hodiny. Mým hostem pro tento týden, tedy pro zítřejší díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, bude můj kamarád, hudebník, a vlastně taky rapper, stand-up komik, herec Vojta Závěský alias Vojtáno. Jedeme v lednu společně turné, tak i o tom si budeme povídat, nicméně Vojtáno vydal v celku nedávno nový album s názvem Šťastnej, no a mimo jiný tedy si Vojtáno i s kapelou Imodium střihnul song, dali jsme to dokupy a já ho mám pro vás právě teď. Jmenuje se All Inclusive a posílám.
1: Radio Rock Zone. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
17: Radio Rockzone.
18: Muzika na tělo.

0: píseň na přání Ondřeje, Limp Bizkit, Making Love to Morgan Wallen. Na rádiu Rock Zone minuty, zhruba dvě, zbývají do 12. hodiny, krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití, jestli si dáváte. My si dáme k tomu všemu taky várku informací, jsou tu zprávy a tedy s nimi Ondřej. Nazdar,
1: nazdar. Nazdar, nazdar. Dneska je taky světový týden vesmíru, takže pokud...
0: Počkej, tak týden nebo den?
1: Světový týden.
0: Dnes je světový
1: týden. Je čtvrtý
0: den
1: světového týdne, teda
0: čtvrtý
1: den.
0: Jsme to
1: já vlastně
0: ani
1: nevím moc, jako co je za den, ale možná jenom třetí. Nevadí. Každopádně je to světový týden vesmíru, takže kdybyste nechtěli dnes, můžete zavzpomínat na hvězdičky i zítra. Jinak je ale mezinárodní den chůze do školy, takže pokud jste do školy ještě nevyrazili, možná by bylo fajn to napravit, pokud už jste teda ze školy nevyšli, jako třeba Tomáš.
0: Je to tak.
1: Jinak je taky národní den tance, takže vlastně když pojedete do té školy, tak tam můžete vlastně dotančit. A mám tady nějakou tu pranostiku, protože ty po mně furt hrozně chceš.
0: Ano.
1: Hodně žaludků, jo, pardon, ne žaludků, hodně žaludů a bukvic má znamenat zimy víc.
0: Já jsem pár žaludů kolem sebe včera měl, měli jsme koncert. Tak jsme jeli do Plzně, bylo to hezký, zvládli jsme to, no, bukvice bych nějak přešel, no, nechal bych to pro zvířátka.
1: Já bych možná už bych to nechal být a pojďme na všechno podstatný, co se děje.
0: Co tu, taky jste museli povinně sbírat kaštany, žaludy,
1: jasně, když jsme z toho dělali ty postavičky, že jo,
0: no, jo
1: žirafa,
0: takhle.
1: Ta byla nejjednodušší.
0: Bukvice jste dělali postavičky, jasně.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud udělal pokuty za vydírání kardiochirurgů, čeští fotbalisté utržili ve Wembley porážku a Hollywood Undead se vrátí do Prahy. Za vydírání lékařů padají pokuty. V případu kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Nektuky dnes soud uložil bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 000 korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 000. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalovaný i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil. Kvůli sporům ve vedení IKEMu měli podle soudu Stiborek a s Malým vyhrožovat kardiochirurgům, že zveřejní sfalšované kompromitující materiály, které Raška vyrobil. Někdejší šéf IT oddělení podle obžaloby také nafotil z Pirkova služebního telefonu SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi zdravotnictví poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Policie na Trutnovsku vyšetřuje od noci násilnou smrt 30-letého muže, které mělo dojít ve dvoře Králové nad Labem. Policie na síti X uvedla, že jednoho člověka zadržela. Ujistila zároveň, že další nebezpečí nehrozí. Víc informací k případu zatím poskytovat nebude. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z potopené obchodní lodi. Včera šla ke dnu po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Záchranáři nikoho z posádky nenašli. Informují o tom bulharská média s odvoláním na záchrannou službu. Bulharské úřady dosud bezprecedentní útok na civilní plavidla ve své výlučné ekonomické zóně nikomu nepřipsali. Ukrajinský prezident Zelenský nicméně včera uvedl, že vyšetřování vedené společně s bulharským námořnictvem ukázalo, že za útokem stálo Rusko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté si z Anglie odvezli tvrdou porážku. Výsledek 3-0 pro domácí zajistil dvěma góly dominantní útočník Harry Kane. Jednoznačné skóre ale založil vlastní gól kapitána Coufala.
3: Coufal mohl prudký centr před branku pustit, namísto toho ale v těžké pozici odrazil míč do vlastní sítě. Brankář Horníček prý křičel, že je útočník daleko, ale nic na plat.
4: Křičel jsem mu, ale pozdě, prostě víte, jak to je 90 000 fanoušků, tady... těžko slyšíte přes druhého, takže takovýhle se v téhle rychlosti to je těžký nějak to ovlivnit, takže vládě jako s tím nemohl nic dělat.
3: A Coufala se zastal i defenzivní kolega Vítík.
5: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je fakt malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
3: Zápas sledovalo skoro 80 tisíc diváků, těch českých dorazila asi tisícovka. Z Londýna Tomáš Zeman.

0: Hollywood Undead znovu zautočí na Prahu. Rap metalová smrš z Los Angeles se 5. února 2027 vrátí do O2 Univerza. Koncert bude součástí zimního evropského turné a kapela by měla dorazit už s novým albem. Vedle čerstvých skladeb zazní průřez kariérou, včetně pecek z debutu Swank Songs. Vstupenky jdou do prodeje už v pátek 9. října. A společně s ukončením každoměsíční sirény si dáme i počasí. Dneska totiž bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty maximálně 23 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Krása, nádhera, pojďme do 90kový muziky, jsou tu polední 90ky na rádiu Rock Zone, Red Hot Chili Peppers, 3 Segry nebo Tom Petty.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.19 dáme rychlou dopravu. Dejte pozor, na trase Most Plzeň u Strojetic stojí porouchaný tahač, takže opatrně kolem. Na Hodonínsku mezi Doubravou a Strážnicí, tam je zase pro změnu porouchaný kombajn, ze kterého na vozovku vytekl olej, takže se doporučuje snížit rychlost, buďte opatrní. Na D11 na 59. kilometru směrem na Jaroměř stojí porouchaná dodávka, dejte pozor, všude samá porucha. Prandák v Praze směrem na Smíchov, tam havarovala dvě auta, blokují jeden pruh, s kolonou počítejte od sjezdu na Krč.
0: Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Váš názor? Váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Živák Foo Fighters na Rádio Rockzone a teď rychlá doprava na Barandovském mostě v Praze směrem na Smíchov. Havarovala, dvě auta blokují jeden pruh. S kolonou počítejte od sjezdu na Krč. D1, 21. kilometr směrem od Brna na Prahu, stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný nákladní auto, takže velký pozor. No a na Karvinsku v Havířově na Dlouhé Třídě probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. Očekávejte tam omezení provozu.
0: Rádio Rockzone.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze, a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 1:45 dáme ještě rychlou dopravu v této hodině, ať to máme komplet. V Praze na Kobylském náměstí na křižovatce s ulicí Nad Šutkou se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov havarovala dvě osobní auta, blokují jeden pruh s kolonou. Počítejte od sjezdu na Krč. No a dálnice D11, 111. kilometr ve směru na Prahu stojí porouchaný osobní vozidlo.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Polední 90 jsou za náma, tohle byly Green Day a ladíte rádio Rock Zone, minuta a něco málo do 13. hodiny. Krásný odpoledne vám přeje Tomáš Fredej, to jistě za moment taky Ondřej, který dorazil a má další zprávy. Zdar.
1: Nazdar, nazdar. Dneska, jak si jistě říkal, je 7. října a našel jsem v análech, že se vlastně vesmír dneškem jako dost vyrovnal, protože zemřel genius v roce 1849 Edgar Allan Poe, který umřel v Baltimoru za okolností, který se dodnes vlastně vůbec nevyjasnili, když mu bylo 40, jako je teďka nám. Co ale naopak, jako aby se to vyrovnalo v tom vesmíru, tak se v roce 96 narodil Luis Capaldi. Cucák, mladej, prostě. Každopádně genius je to samozřejmě taky. No a dneska jinak významný dne, máme významný týden vesmíru, jo, světový týden vesmíru. No a taky je mezinárodní den chůze do školy, ale pokud ještě ve škole nejste a měli byste tam být, tak teď už to asi nemá úplně cenu. Ale je taky národní den tance, takže místo té školy si můžete hopsnout klidně i po škole. Tak, to bylo takové Ondrovo hysterické okénko. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Z vraždy na Olomoucku obžalovali 18-letou dívku. Messi se loučil s argentinskou reprezentací a kabáti ruší koncerty. Z loňské vraždy a pokusu o vraždu obvinili na Olomoucku 18-letou dívku a jejího přítele. Podle žalobce dívka svou matku zastřelila a otce postřelila. Její 30-letý přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba mají ale na krku obžalobu i z řady dalších trestných činů. Náměstek krajského státního zástupce agentuře ČTK řekl, že je obviněná dvojice ve vazbě. Hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Případem se bude zabývat Olomoucký krajský soud. Policie hledá 17-letou dívku z dětského domova v Budišově. Kateřina Necidová v pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích do školy v Tyršově ulici, už ale nedorazila. Je ve špatném psychickém stavu a proto mají policisté obavu o její život a zdraví. Dívka má střední postavu a je vysoká 158 cm. Vlasy má černé s modrým přilivem a střižené do mikáda. Na sobě měla oblečenou černou mikinu, tmavé kalhoty a černý batok. Jakékoliv informace o pohřešované dívce volejte na bezplatnou policejní linku 158. Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova podlavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku a učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškovej ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Lionel Messi se rozloučil s fotbalovou reprezentací stylově. Legendární argentinský útočník se podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Po opožděném výkopu to byl po 7 minutách právě Messi, kdo jako první vyslal střelu na branku. Rozhodčí pak v 10. minutě zastavil čas, aby hlavní hvězda večera mohla od fanoušků sklidit dlouhý potlesk. Lionel Messi na první dvě branky přihrál a skóre zápasu pečetil z penalty. 39-letý hráč završil reprezentační kariéru 126. gólem ve 208. duelu. V modrobílém dresu nastupoval 21 let. V roce 2022 dovedl Argentínu k titulu mistra světa. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdříve oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. nakonec ještě rychle k počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty maximálně 23 stupňů, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Děkujeme krásně, další porce muziky ode mě a dáme si Wolf Mother Lucy nebo Ozzy Osbourna.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jedna doprava ode mě, krátce po čtvrt na dvě. Dejte pozor na D1, 21. kilometr směrem od Brna na Prahu. Stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný nákladní auto, tedy pozor. V Praze v křižovatce v Chopinově a Krkonošské ulici došlo k mimořádné události. Komunikace je uzavřena. No a D11, 111. kilometr, upozorním ještě jednou, ve směru na Prahu stojí porouchaný osobní auto. Mám pro vás určitě další pecku od Deep Purple, ať se můžete připravit na dnešní večer. Deep Purple samozřejmě dnes v Foutu Aréně. Mám pro vás ale taky YouTube.
0: Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Vybavujete domácnost?
4: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
14: Hit sezóny na Rádio

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ano, dozněli Deep Purple, tady připomenu, že dnes večer v O2 Areně, ale jsou tu i klubovky, v Rock Cafe třeba Christian Gates a taky Julia Alexa, v Sub-Zero King Woman a taky Cockstar The Sex Messiah, takhle to celý jako zní, řekl bych, prostě dost divoce, no, tak možná i proto by stálo za to do Sub-Zero zajít a zjistit. Ve vagonu dostanete Chuť, tedy kapelu Chuť, a taky pondělí, byť je středa, takže jsem se nespletl, prostě takhle se někdo jmenuje. No a v brněnském kabinetu Moose Good Times Only, tam si můžete dát tedy tenhle ten klubový koncert, já už mám pro vás Sabaton.
0: Radio Rock Zone.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Klasika od Europe na Radio Rock Zone, ode mě to pro dnešek všechno, krásný zbytek dne, o 14. Frank, no a my se tu dáme zase zítra o 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si vězil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
14: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone.

0: krásný, dobrý, nefalšovaný středeční odpoledne, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. Nejsem tady ale sám, je to se mnou Verča, ahoj Veru.
1: Ahoj.
0: A my vám přejeme krásnou středu 7. října 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Justýnám, Sergejům, Justinám a nebo Justinům a Abdonům, který ho dneska slaví. Co bych vám ještě řekl zajímavého? Nic asi dalšího tady pro vás toho nemám, takže Veru, předávám ti slovo a povídej, co máš pro nás ty.
1: No, já vás ještě jednou zdravím a dáme si nějaký tipy, kam můžete večer za muzikou. V pražském Rock Café dneska zahraje Christian Gates a Julia Alexa. No a pokud máte chuť na pořádnou tvrdárnu, tak v Sub-Zero vystoupí King Woman s projektem Cookstar Sex Messiah. To jsou tipy ode mě, vy ještě můžete klidně kouknout k nám na sociální sítě nebo na naše webovky, konkrétně do sekce Club Life. Máte tam výčet všeho, co se dneska kde hraje. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Prahou a Slovenskem přibude přímá letecká linka. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodu s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Letecká společnost Wizz Air začne od 25. října létat z Prahy do slovenského Popradu. Spojení bude fungovat třikrát týdně, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli, a let potrvá zhruba hodinu. Během vánočních a novoročních svátků chce dopravce kapacitu posílit. Přímé spojení Prahy s Popradem skončilo v roce 2012, kdy ho provozovaly české aerolinie. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené, to řekl Martin Burian z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriana ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
3: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko dal expert Burian za příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba stovku žádostí o azyl.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po čtyřech porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o 3 příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentínou, Francií a Anglií. Petr Hrdlička ze Škvoru zazpomínal na divoké začátky kapely. Přiznal, že před koncerty tekly slivovice proudem, a prozradil i historku, kdy kapela nevěřila potenciálu hitu Síla starých vín. Postupem času si ale Škvor uvědomil, že vůči fanoušku má zodpovědnost a že koncerty už nemůžou vypadat jako v úplných začátcích. Škvoři vznikli v roce 98, no a za svou kariéru mají za sebou stovku koncertů. Z hospod a malých klubů se kapela postupně propracovala až k vyprodané O2 aréně, no a taky k vyprodanému O2 Univerzitě. V noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco málo tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo a postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 25.
0: Tak jo, Veru, moc krát díky. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Rise Against, Tři sestry a nebo Atreyu a You Give Love a Bad Name.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zadávám klasický rockový kousek na rádiu Rock Zone, pořád jako novej Comfortably Numb od Pink Floyd. No a my už se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací, a tu nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. Pozorujte v Praze na Lužinách na Amforové ulici. Zasahují tam hasiči a policisté u požáru bytu v panelovém domě. Místo je momentálně neprůjezdné. Na mostě Legií srazil osobák chodce. Provoz je omezený částečně. A co se týče zdržení, popojíždět budete zhruba kolem 5 minut na příjezdu do Prahy od Brna po dálnici D1 u Chodova. A zpomalení je také na Barandáku směrem na Smíchov. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Čekej nás Deep Purple, protože dneska celý den hrajeme každou hodinu jednu jejich pecku na počas jejich dnešního koncertu v O2 aréně, ale ještě předtím vám nabídnu novinku od Nickelback a Jonah Fives s názvem Rattle the Cage.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
4: Hit sezóny na rádiu.

0: Sub-Zero, pak vystoupí King Woman a s nimi Cockstar The Sex Messiah. V O2 aréně samozřejmě Deep Purple, jak už jsem zmiňoval, ve vagónu potom kapely Chuť a pondělí 18.00. A v Brně vystoupí v kabinetu Moose, Good Times Only a taky Teige. Všechny ty pozvánky najdete i na našich sociálních sítích a nebo na webu v sekci Club Life. Teď už ale pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás David Bowie anebo Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens a jejich Guts of Rock and Roll.
1: Radio Rock Zone. 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, my se pojďme ještě jednou podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a teď by to celé vyskočilo, ale už jsme zpátky. Kde začneme? Začneme třeba v Praze na Karlíně v Pernerově ulici bourala dvě osobní vozidla, provoz je tam částečně omezen. Na Praze východ mezi Dobročovicemi a Úvaly stojí porouchané vozidlo, na místě probíhají vyprošťovací práce a komunikace je neprůjezdná. Na D46 na 19,5 km ve směru do Vyškova stojí porouchané auto v pravém pruhu, dejte tam pozor. A na dálnici D3 na 105. km ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, projíždíte s opatrností. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, třetí hodina odpolední na rádiu Rock Zone za pár vteřin, to znamená jenom jediný a to, že tu máme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča, přejeme krásnou středu 7. října 26 a tak dále a tak dále. Já tu žádný další zajímavosti pro vás nemám, takže ti veru s dovolením přenechávám slovo a povídej.
1: Já ti děkuju, vás zdravím. Jestli přemýšlíte kam večer za nějakou fajn živou muzikou, tak se mrkněte k nám na sociální sítě nebo do sekce Club Life na našem webu. Já tady jenom pár tipů. Dneska ve Vagonu v Praze zahraje kapela Chuť, koncert začíná v 6 večer. No a v Praze zůstaneme, protože dneska večer v O2 aréně legendární Deep Purple. Jestli lístky nejsou už prodej, tak třeba zkuste svý štěstí před arenou, třeba se někdo bude chtít lupenu zbavit. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Premiér Babiš svolal další jednání kvůli pokračujícímu suchu. V solunském přístavu se na mořském dně našly stovky kusů válečné munice a Lionel Messi se rozloučil s argentinskou repre ve velkém stylu. Národní koalice pro boj se suchem se sejde příští pondělí, oznámil to premiér Andrej Babiš. Reaguje tak mimo jiné na téměř vyschlou vodní nádrž Husinec na Prachaticku, kde je nyní jen něco přes 1% běžného objemu vody. Jihočeský kraj kvůli extrémnímu suchu vyhlásil pro celý region stav sucha. Vláda chce podle Babiše s odborníky vyhodnotit dosavadní opatření a rozhodnout o dalších krocích. Na boj se suchem chce kabinet vyčlenit zhruba 4 miliardy korun. Volby už buší na dveře. Ve Zlíně odevzdávají lidé hlasy daleko nejčastěji ve školách. Náš zpravodaj Honza Čada si všímá některých pozoruhodností.
3: Zdravím ze zlínských jižních svahů, což je zdejší největší sídliště a na něm základní škola církevní. Tady mají volby přímo pod kůží, důvod je jasný. V pátek tu bude převoličováno hned 6 tříd, se změní na 2 dny ve volební místnosti. Půjde o nové zastupitelstvo i volby senátní. Jinak se půjde volit do řady dalších míst, kde se předávají znalosti od jeslí až po střední školy. Výjimkou nejsou hasičské zbrojnice, raritkou pak prodejna ochranných pomůcek.
1: Přístavou řecké Soluni našly stovky kusů munice z druhé světové války. Při průzkumu mořského dna kvůli plánovanému rozšíření přístavu objevily stovky granátů a další munici. Mezi nálezy je také zhruba 80 bomb, z nichž každá váží přes 50 kilogramů. Podle předpokladu je do moře naházely německé jednotky při kvapném ústupu ze Soluně v říjnu 44. Nález nyní musí bezpečně zajistit odborníci.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 39-letý Messi se při výhře Argentiny 3-0 nad Beninem podílel na všech 3 gólech. Na první 2 branky přihrál a třetí sám střelil z penalty. V 10. minutě navíc rozhodčí přerušil zápas, aby si Messi mohl užít dlouhý potlesk fanoušků. Reprezentační kariéru zakončil se 126 góly ve 208 zápasech. V argentinském dresu nastupoval 21 let. V roce 22 dovedl svou zemi k titulu mistrů světa. Brian May už na velké turné s Queen nevyrazí. Kytarista se proto to rozhodnutí podle svých slov rozhodl už zhruba před rokem a půl. Po desítkách let na cestách chce mít zkrátka víc času na rodinu, svobodu, no a taky na svoji práci v astrofyzice. Konec Queenů to ale rozhodně neznamená. Společně s bubeníkem Rogerem Taylorem totiž stále uvažují o velké interaktivní show, která by mohla hudbu Queen představit úplně novým způsobem. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky, teploty ale zůstanou poměrně vysoko, 16 až 23 stupňů, no a na jižní Moravě až 25.
0: Tak jo, Veru, já moc krát děkuji, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Green Day, Nirvánu, anebo Divokýho Byla a jejich Plakala.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zdrama, klasický rokový kousek na Radio Rock Zone, Def Leppard a Fallen. No a my už se pojďme v 15.20 podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. A tu nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. V Praze na Lucemburské ulici u křižovatky s Beranovou bourala dvě osobní auta. Také dva osobáky stojí po nehodě v Karlíně na Pernerově ulici. Co se týče zdržení, výraznější kolony jsou například na Radlické na příjezdu na Smíchov, na Vilznově ulici před muzeem z Holešovic a ucpává se také cesta přes tunely Blanka, momentálně od Davids po výjezd do Nové Povltavské. Z Global Assistance z Kuba.
1: Kubo, moc krát díky a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Dáme si jednu pecku od Deep Purple, protože dneska celý den hrajeme každou hodinu jednu jejich věc a to k příležitosti jejich dnešního koncertu v O2 aréně. No ale ještě předtím vám nabídnu novinku od Yellow Carta Good Charlotte s názvem Bedroom Boosters.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
11: Tak teď je ten správný čas.
10: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
11: Nejvyšší výkupní ceny.
10: Peníze i hned na ruku.
11: Vše vyřídíme za vás.
10: Přebereme záruky.
11: Nabízíme i možnost protiúčtu.
10: Přijeďte do Olbramovic.
11: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
10: Tým Autocentra Davokár.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák One Step Closer od Linkin Park. No a když jsme u těch živáků, tak se mrknem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pozvánku pro Prahu třeba do Rock Cafe, kde zahrají Christian Gates a taky Julia Alexa. Sub-Zero pak vystoupí King Woman a s nimi Cockstar The Sex Messiah v O2 aréně, samozřejmě Deep Purple a ve vagónu Chuť a pondělí 18.00. Pro Brno tu mám pak pozvánku do kabinetu Moose, kde vystoupí Good Times Only a s nimi Teige. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Iron Maiden anebo Papa Roach a jejich Wake Up Callin.
0: Radio Rock Zone.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava Global Assistance.
1: Po koletě, která nestárne od Iron Maiden, se samozřejmě ještě jednou v této hodině podíváme, jak to vypadá s dopravní situací. No a ve 3:15 nám ji popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. Na Praze 13 na Jeremiášově ulici směrem do Řep na úrovni čerpací stanice bourala dvě osobní auta. Zdržíte se v přerušované koloně například na jižní spojce mezi Spořilovem a Štěrboholy a ucpává se také cesta přes Blanku na úrovni Břevnova do Troji. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, my si pojďme ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
12: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Čtvrtá hodina odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená, přátelé, jenom jediný a to, že tu máme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča. Přeje krásnou středu 7. října 26, tak je všechno nejlepších svátků všem Justýnám, Sergejům, Justinům a Abdonům, který ho dneska slaví, a tolik chytrostí ode mě. No, tak já ti beru, předávám slovo a povídej, co máš pro nás k dalším zprávám.
1: Já ti děkuju, přeju krásný odpoledne. Dneska, ještě předtím, než si dáme zprávy, tak se mrkneme, kam můžete večer vyrazit. Pořádně tvrdý to dneska bude v pražském klubu Sub-Zero. Vystoupí tam King Woman a to s projektem Cockstar The Sex Messiah. No a v pražském rockafečku dneska zahrajou Christian Gates a taky Julie Alexa. Ještě se můžete kouknout klidně k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life. Máte tam kompletní výčet koncertů, kde co se dneska hraje. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mladí Češi se u vlastního bydlení často neobejdou bez pomoci rodičů. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodů s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Podle průzkumu k agentury Ipsos pro Broker Consulting si 89% rodičů myslí, že bez finanční pomoci rodiny by dnes mnoho mladých vlastní bydlení nezískalo. Pomoc s bydlením už řešila téměř třetina rodičů a dalších 35% ji očekává v budoucnu. Rodiče nepomáhají jen s penězi, ale také ručením vlastních nemovitostí nebo společným financováním. 9 z 10 rodičů navíc čeká, že vlastnické bydlení bude pro mladou generaci stále méně dostupné. Už pátek si zvolíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic.
3: Od nějakého posledního týdne v srpnu, co jsme začali tu kampaň, tak mimo nějakých pár slovních invektiv, to všechno bylo naprosto v pohodě.
4: Lidé k nám chodí sami, chtějí diskutovat. Nesetkáváme se nějak často úplně s vulgaritami, bývají to spíš osamělé případy.
5: Samozřejmě určitá část vůbec o politice se bavit nechce, ani nechce vůbec vstoupit do té interakce, ale jako těch odmítavých vyložení reakcí bylo velice málo.
6: Jsou to mé druhé volby, tak už to zvládám mnohem lépe, protože některý lidé jsou tak jakoby jedovatý a mají blbé poznámky a už to neberu osobně. A když potkám naštvaného člověka, tak si řeknu, jo, to je ten stejný naštvaný člověk jako já, ale já to přetvářím v to, že se angažuji a něco s tím dělám.
1: Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba 100 žádostí o azyl.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po 4 porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o 3 příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Do kina si můžete zajít na film Tango pro 3. Česká taneční novinka s Kristýnou Bokovou a Janem Koleníkem v hlavní roli vás zavede přímo do zákulisí taneční show. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
7: Julie po životním pádu dostane šanci začít znovu v taneční soutěži.
8: Tak já teda asi něco zatancuju.
9: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
7: Po boku ambiciozního Kristiána míří za vítězstvím.
10: Dnes to bude dokonalý.
7: Každý z nich ale sleduje jiný cíl. Brzy se mezi nimi rozjíždí hra plná vášně, intrik a manipulace.
11: Máte se na co těšit.
1: V noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno. Od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco málo tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoko, 16 až 23 stupňů, no a na jižní Moravě až 25.
0: Tak jo, Veru, já tě moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo, hned skré pro vás mám třeba Skankadenci, John Bon Jovi a nebo Kabáty a jejich Báru.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zdravá klasický rokový kousek na rádiu Rock Zone, pořád jako novej. No a my už se pojďme podívat, přátelé, jak to vypadá aktuálně s dopravou, a situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor, například v Praze na Jeremiášově ulici, na křižovatce s Plzeňskou na cestě do Řep, tvoří se tam kolona. Zdržíte se také v tunelech Blanka mezi Davicemi a výjezdem do Troji. Popojíždí se i na jižní spojce, konkrétně před Barandákem mezi Krčí a Barandovským mostem. Z protisměru je přerušovaná kolona v úseku Spořilov Štěrboholy a navíc překáží dopravní nehoda na nájezdu z jižní spojky na 5. května směr Brno. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky. No a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Samozřejmě dáme jednu pecku od Deep Purple. Dneska hrajeme celý den, každou hodinu jednu věc od nich k příležitosti jejich dnešnímu koncertu v O2 aréně, ale ještě předtím nabídnu novinku od Europe s názvem The Cult of Ignorance.
0: Radio Rock Zone.
3: Vybavujete domácnost?
4: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
13: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
18: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
19: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdráma živák od apokalyptiky, a to sice The Unforgiven, předělaná Metallica. No a když jsme u těch živáků, tak se v 16.35 mrkem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Brno tu mám pozvánku do kabinetu Muse, kde vystoupí Good Times Only a s nimi Teige. Pro Prahu pak Rock Café, kde zahrají Christian Gates a taky Julia Alexa. Sub-Zero vystoupí Kingwoman a s nimi Cockstar The Sex Machine, Sex Messiah. V O2 aréně zahrají Deep Purple a ve vagónu Chuť a s nimi pondělí 18.00. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás Doors nebo Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens a jejich Crack Cocaine.
0: Radio Rock Zone.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze, a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou, no a tu nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. V Praze na Evropské ulici na křižovatce s Gymnazijní do centra bourala 4 osobní auta. Očekávejte tam zdržení. Na příjezdu do Koloděje od Úhříněvsi na ulici pod Jankovem narazil osobák do dopravního značení. Na Jeremiášově ulici směrem do Řep u čerpací stanice před Plzeňskou bourala 2 osobní auta. Zdržíte se tam v kratší koloně. A co se týče zdržení, počítejte s kolonami například na Dobřížské ulici. V obou směrech na jižní spojce mezi Pořilovém a Štěrboholi a také v tunelech Blanka před výjezdem do Nové Polotavské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, my si přátelé pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: S Rockzonem na DABu i na pradědce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, pátá hodina odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená opět jenom jediný a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví Frank a Verča. My vám přejeme krásnou středu 7. října 26 a taky všechno nejlepší k svátkošem Justýnám, který ho dneska slaví. Tak si to pěkně oslavte. No a já tu asi další žádný novinky pro vás nemám, takže Veru, nechávám ti slovo, povídej, co máš pro nás k dalším zprávám.
1: No já tady mám třeba, že dneska večer můžete vyrazit do O2 Areny v Praze na legendární Deep Purple. Jestli lístky už neseženete klasicky, můžete zkusit svoje štěstí před arenou, třeba se někdo bude chtít lupenů zbavit. Ve vagonu potom zahraje kapela Chuť, ta tuším začíná v 6, no a pokud jste z Brna nebo z okolí, tak si tam můžete zajít do kabinetu Moose na koncert Good Times Only a nebo na Taik. Tohle to vás čeká večer v rámci hudby, no a teď se mrkneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ústavní soud ponechal české hlukové limity bez změny. Nepál ukončil pátrání po obětech srpnových povodní a Zachová vybojovala na mistrovství světa první medaili v kariéře. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před hlukem a vibracemi. Senátoři upozorňovali, že se limity hlukové zátěže postupně zvyšují a ochrana lidí tím klesá. Podle soudkyně Dity Řepkové je současné nařízení v souladu s ústavou i zákonem. Zároveň ale uvedla, že další rozvolňování hlukových limitů by už mohlo být problematické.
3: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální.
1: V některých kategoriích se přitom limity v roce 2023 zvýšily o 5 až 13 decibelů. Ústavní soud další rozvolňování limitu označil za možné problémové. Lidé z plzeňského severního předměstí protestují proti stavbě tramvajové trati. Místo dříve plánovaného obratiště má totiž vzniknout klasická točna. Ta zabere víc místa a přiblíží se bytovým domům. Dění kolem petice sleduje naše zpravodajka Klára Fajstová.
4: Stavba nové tramvajové trati na sídliště Vinice by měla začít v příštím roce a skončit v roce 2029. Stovky obyvatel Vinic a Silvánu už ale podepsali petici proti tomu, že místo takzvaného úvraťového obratiště, odkud by oboustranné tramvaje pokračovaly zpátky do centra k 7:35, město připravuje klasickou točnu u domů. Lidé se bojí hluku a otřesů. Město řešení s občany neprojednalo. Tvrdí ale, že provoz bude odhlučněný.
1: Nepálští záchranáři ukončili pátrání po obětech ničivých povodní, které zemi zasáhly 26. srpna. Dosud našli těla bezmála 1500 lidí. Další více než 5000 zůstává pohřešovaných. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami protesty. Někteří příbuzní totiž stále požadují pokračování pátrání. Úřady se teď chtějí soustředit hlavně na obnovu poničených silnic a mostů. Povodně zasáhly téměř 33 tisíc lidí a škody na obnovu vláda odhaduje na více než 100 miliard korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká judistka získala v Baku bronz v kategorii do 63 kilogramů. V souboji o třetí místo porazila v prodloužení Maďarku Krizaovou. Zachová v zápase dvakrát vedla. Její soupeřka ale dokázala srovnat a duel dospěl do nastavení. Rozhodující bod získala česká reprezentantka protiútokem. Na světovém šampionátu tak navázala na dva evropské tituly. Bubeník Bon Jovi Tico Torres dneska slaví 73. narozeniny. Rodák z New Yorku začínal už v 70. letech v kapelách jako Junkyard Dog a Phantoms Opera, kde se potkal i s budoucím baskytaristou Bon Jovi Alekem Johnem Sachem. Ještě před Bon Jovi hrál také s kapelou Frankie and the Knockout a v roce 1983 pak stál u zrodu sestavy, která z něj udělala rockovou hvězdu. Tico nebyl vždycky bubeníkem, věnoval se také malování a designu, no a dokonce si vytvořil i vlastní dětskou značku z Bon Jovi, je ale od jejich začátků a kapela byla v roce 2018 uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně se přidá i déšť, ojediněle možná i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 25.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo, hned skré pro vás mám třeba Xandry, U2 a nebo Korny a jejich Another Brick in the Wall.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.22 na Rádio Rock Zone. Pojďme se, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. No a tu nám opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau, Franku, pěkné odpoledne. Stále dejte pozor v Praze na Evropské ulici u křižovatky z Gymnazijní do centra. Stojí tam 4 osobáky po nehodě. Na Invalidovně v ulici u Rustonky u křižovatky s Rohanským nábřežím bourala 2 osobní auta a také 2 osobní stojí po nehodě v Holešovicích na Praze 7 v ulici Jana Zajíce. A co se týče kolon, zdržíte se téměř na všech hlavních tazích ve městě. Například je přerušovaná kolona mezi Spořilovem a Štěrboholy na jižní spojce a z Prahy je ucpaný výjezd na Kolín po Českobrodské ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky. My už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo a dáme se samozřejmě jedny Deep Purple, protože hrajeme dneska každou hodinu jednu pecku od nich. Příležitosti jejich koncertu, který proběhne dneska tady v Praze v O2 aréně. Ještě předtím ale nabídnu novinku od Foo Fighters s názvem Window.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Skoda nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

play this next part. Actually, after we play this next part.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Známe živák Toxicity od System of a Down. Když jsme u těch živáků, tak se mrknem, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pro Brno pozvánku do kabinetu Moose, kde vystoupí Good Times Only a s nimi Teige. Pro Prahu tu mám pozvánku do Rock Cafe, kde zahrají Christian Gates a taky Julia Alexa. V Sub-Zero pak King Woman a Cockstar The Sex Messiah. V O2 Aréně Deep Purple samozřejmě a ve vagónu Chuť a pondělí 18.00. Všechny tyhle pozvánky najdete taky na našem webu, sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už se ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Halloween a nebo Avantasia, Atomic Arabic a jejich The Witch.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak jo, přátelé, já se s vámi pomalu, ale jistě rozloučím, ještě předtím se ale podíváme, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací a tu nám opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj, Kubo.
2: Čau, Franku, pěkné odpoledne. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem boudal osobák s motorkářem. Očekávejte kolonu od Spořilova. Protisměru je fronta v úseku Krč, Barandovský most. V Radlické ulici u křižovatky s Ostrovského ulicí bourala 2 osobní auta a také 2 osobní stojí po nehodě na Evropské ulici do centra u metra Bořislavka. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát díky, no a přátelé, jak jsem říkal, já se s vámi s tím pro dnešek loučím, vy si samozřejmě užijte zbytek středy a my se uslyšíme, pokud se nepletu, tak zase až příští týden. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a příští týden zase čus.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Krásný večer, přátelé. 18 hodin přesně. Od Mikráku vás zdraví Veronika. Vy posloucháte Radio Rock Zone. Máme středu 7. října 2026 a svátek má dneska Justýna, Sergej, Justin nebo Justin, chcete-li, a taky Abdon. Takže všechno nejlepší nositelům těchto jmen. Jestli někoho z nich znáte, ještě si jim nepopřáli, tak to ještě honem rychle dožeňte. Jestli přemýšlíte, kam večer vyrazit, tak v Praze, dneska třeba v Outučku, velká akce, vystoupí tam legendární Deep Purple, no a nebo v klubu Vagon dneska zahraje kapela Chuť, která ne zahraje, ale právě teď hrát začíná. Ale tak třeba tam nebudou jediný, já si myslím, že v tom Vagonu se hraje dlouho, takže máte ještě dost času se tam někam dopotácet na tu národní. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kapacita vlaků v Opolo Prahy jsou dnes snížené. Čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo a Kabáti ruší koncerty. Železnice v okolí metropole i dnes brnká na nervy středu Čechů. Kapacita vlaků v okolí Prahy je opět snížená a v provozu chybí 8 souprav City Elephant. Zavinila to další z poruch jedné z jednotek. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla, přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce anebo plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
0: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října a potrvá až do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Slováci výrazně změnili finanční myšlení, více chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří, že vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
3: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa aj počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Po 4 porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o 3 příčky a je nejníž od září 2017. Mimo elitní 50 se český tým propadl teprve podruhé v samotné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdříve oznámí na svém webu a taky sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Přes noc bude zpočátku polojasno až skoro jasno. Od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco málo tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo a postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoký, 16 až 23 stupňů, no a na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy počasí, vy posloucháte Radio Rock Zone, máme 18 hodin, 4 minuty k tomu, no a teď nás čeká hodina plná živáků. Mám tady pro vás připravený Stony, Aerosmith, no a teď už otevřeme s kapelou Kiss.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Radio Rock Zone si dáváte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli výběr z těch nejlepších rockových živáků. Legendární Rolling Stones za náma, Honky Tonk Woman. No a co si dáme dál? Za chvíli Queenie a nebo taky kapelu Blur a jejich Song 2.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak předtím ale samozřejmě omrkneme aktuální situaci na silnicích. 18 hodin 18 minut, Kubo, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Hezký podvečer do Rock Zonu. Momentálně zůstává omezený provoz v Praze na jižní spojce směrem do Štěrbohol za Lanovým mostem. Popojíždí se místy už od Krče. V protisměru čekejte pomalý provoz před Barandňákem. Bouralo se v Praze na Patočkově ulici u křižovatky s ulicí pod Královkou na cestě do Blanky. Stojí tam dva osobáky, kolona se tvoří od Vypichu. A stále pozor v Hostivaři na Doupovské ulici, kde srazilo osobní auto cyklistu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, já tady z Prahy ještě doplním Patočkovou ulici, pozoru křižovatky s ulicí pod Královkou směrem do tunelu, bouraly tam dvě osobní auta a blokované jeden jízdní pruh, kolona se tvoří už od Vypichu. Na Trutnovskou v Hostinem v Horské ulici bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně, no a na Brněnsku v Pohořelicích ve Znojemské ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s nákladním, projíždí se ale bez držení.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
6: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak máme za sebou další živák v rámci dnešního nekonečného koncertu. Kapela, která v posledních dvou letech slaví velký návrat na koncertní pódia. Řeč je samozřejmě o britských Oasis. Dali jsme si od nich Don't Look Back in Anger, ostatně i tak se jmenuje dokumentární film v kinech, který je právě věnovaný tomuhle comebacku kapely. Každopádně teď máme 18 hodin 30 minut. Ideální čas, abych připomněl, že celou příští hodinu se tady bude hrát na vaše přání na Radio Rock Zone. No a vy mi svoje tipy můžete klidně už teď poslat na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo můžete taky napsat na náš Rock Zone Facebook, buď to do zprávy, anebo do komentáře pod nejnovější fotkou.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak samozřejmě největší hudební akcí dneska tady v Praze, koncert legendárních Deep Purple v O2 aréně. Mám pocit, že by to snad nemělo být úplně vyprodaný, tak když tak, pokud nemáte lupen, ještě to můžete zkusit přímo na místě. Z těch menších akcí v Rock Café dneska americký hudební Christian Gates a jako support švýcarská hudebnice Julia Alexa, v Sub-Zero americká doom metalová formace King Woman a jako support Cockstar The Sex Messiah a ve vagonu Chuť a taky pondělí 18.00. No a pak tady mám ještě jedno Brno. V kabinetu Mus zahrajou Good Times Only. Kompletní seznam všech akcí najdete denně aktualizovaný taky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Před náma poslední blok živáků, před zprávama v 19 hodin ještě třeba Black Sabbath a jejich klasika NIB už za chvíli.
2: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze. A tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: S Rockzonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Rádio Rockzone

0: Radio Rock Zone.
1: Oh, f***ing New Orleans, baby.

0: Tak dnešní nekonečný koncert na Radio Rock Zone nám uzavřel kanadský hudebník Bryan Adams s živákem Back to You. Mimochodem Bryan Adams se letos taky naživo objeví tady v Praze, a to konkrétně 13. prosince v O2 aréně, a myslím si, že i tuhle tu pecku tam určitě zahraje. Tak jo, minutu po 19. hodině už vás zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, krásný středeční večer, a to s datem 7. října 2026. Před náma hodinka muziky na vaše přání, jak jinak, no ale předtím ještě taky další zprávy od Veroniky. Ahoj.
1: Ahoj, ještě než se vrhneme na zprávy, tak si dáme nějaký tipy, kam večer za muzikou. Někde už se začíná hrát, někde teprve začne. V pražském Rockaféčku dneska večer Christian Gates a Julia Alexa. No a pokud máte chuť na pořádnou tvrdárnu, tak v Sub-Zero vystoupí dneska King Woman s projektem Cockstar The Sex Messiah. Samozřejmě se můžete ještě kouknout nám na webovky, konkrétně do sekce Club Life, máte tam kompletní výčet, co a kde se dneska hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Manželka prezidenta Eva Pavlová kritizovala, že lidé nemohou Kolem prezidentovi dovolené v době voleb se rozhořila politická debata. Svět chce vědět víc o moru v Rusku a fotbalový reprezentant Chaloupek si kvůli zranění měsíc nezahraje. Manželka prezidenta Eva Pavlová kritizovala, že lidé nemohou volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. Ministr vnitra Lubomír Metnar vzkázal, že volební systém se kvůli prezidentovi dovolené měnit nebude. Pražský hrad potvrdil, že Petr Pavel se komunálních voleb kvůli soukromé cestě nezúčastní a chybu v plánování, za to se omluvil a mrzí ho to. Volby ve Zlíně proběhnou nejčastěji ve školách. Náš zpravodaj Honza Čada si všímá některých nevšedností.
3: Zdravím ze zlínských jižních svahů, což je zdejší největší sídliště, a na něm základní škola Církevní. Tady mají volby přímo pod kůží, důvod je jasný. V pátek tu bude převoličováno hned 6 tříd, se změní na 2 dny ve volební místnosti. Půjde o nové zastupitelstvo i volby senátní. Jinak se půjde volit do řady dalších míst, kde se předávají znalosti od jeslí až po střední školy. Výjimkou nejsou hasičské zbrojnice, raritkou pak prodejna ochranných pomůcek.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají a tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 23-letý obránce Slavie utrpěl v Lize národů svalové zranění a čeká ho přibližně měsíční pauza. Chaloupek nastoupil v základní sestavě do všech 3 úvodních zápasů českého týmu, ale před úterním utkáním v Anglii už reprezentaci opustil. Během tohoto reprezentačního srazu přišel trenér Santi Denia kvůli zdravotním problémům celkem o 10 hráčů.
4: Že věci některý jsou nemění, jak si...
1: Petr Hrdlička ze Škvoru zavzpomínal na divoký začátky kapely. Přiznal, že před koncerty tekly slivovice proudem, a prozradil i historku, že kapela nevěřila potenciálu hitu Síla starých vín. Postupem času si ale Škvor uvědomil, že vůči fanoušku má zodpovědnost a že koncerty už nemůžou vypadat jako na úplných začátcích. Škvoři vznikli v roce 98 a za svou kariéru mají za sebou stovky koncertů. Z hospod a malých klubů se kapela postupně propracovala až k vyprodané O2 aréně, no a taky k vyprodanému O2 univerzu. V noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco tepleji. Ve čtvrtek, tedy zítra, bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněly i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoko, 16 až 23, no a jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no a 5 minut po 19. můžeme odstartovat hodinku muziky na vaše přání. Pište si o vaše oblíbené songy na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, pište taky na náš Rockzone Facebook do zpráv nebo do komentářů pod nejnovějším příspěvkem, anebo mi zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak hodinku muziky na vaše přání otevřel Lenny Kravitz se songem Love, Love, Love. No my si teď pro změnu dáme něco českýho, protože mi napsal Honza, ahoj Franku, no tak to přejdu. Nemohl bys mi pustit 50 odvisáčů nebo aspoň Stand My Ground od Within Temptation, díky Honza, co má dneska kurva drát 50. Aha, tak o tu tvítrvané. Tak milej Honzo, všechno krásný, no a vysáče samozřejmě posílám.
1: Radio Rock Zone.

0: Na Radio Rock Zone dozněla další kapela, která se ještě letos také objeví na koncertním pódiu v Praze, a to konkrétně 24. listopadu v O2 Univerzum. No a řeč je samozřejmě o Papa Roach, dali jsme si od nich Help. No a teď pro změnu velká klasika, napsal mi Matyáš do mailu: ahoj, tady Matyáš a chtěl bych prosím zahrát písničku od Queen, We Will Rock You. Děkuji. Tak Matyáši, já tě zdravím a posílám.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Dohráli Queeni 19 hodin 18 minut. V rychlosti připomenu, že až do 20. hodiny tady máte časoprostor nechat si zahrát něco dle svýho gusta na přání. No a cesty k tomu vedou buď přes telefon 255 700 707, nebo přes mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, případně přes náš Rockzone Facebook, kam mi pište buď to do zprávy, a nebo do komentáře pod nejnovější fotku. Co dáme dál za malou chvíli? Novinku od kapely The All American Rejects, která se jmenuje Clothesline, no a hnedka potom už to bude zase na vás.
1: Radio Rock Zone. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Clothesline, tak se jmenuje letošní pecka od kapely The All American Rejects. No a my pojďme zase plnit nějaký to vaše přání, zase dám prostor vašim mailům. Jiný Honza než předtím mi napsal: ahoj do studia, mohl bych poprosit o zahrání Rammsteinu a písničky Engel. Bylo by to pro moji dcerku, aby se jí líp usínalo, moc díky. No tak to je určitě hodně dobrý tip na uspávání dětí, ale každý to má samozřejmě jinak. Věřím, že Rammsteini některý děcka uspějí, takže pojďme se o to pokusit. Já Engel posílám.
1: Radio Rock Zone.

Krallen.

0: Podle mýho názoru jedna z nejpovedenějších pecek od kapely R.E.M. Dali jsme si vzpomínku na tuhle partu prostřednictvím songu Drive a ještě jsme si to navíc dali v živém provedení. Nicméně teď se vrátíme na českou hudební scénu. Robert Jonák, další náš přední panoušek a věrný posluchač, mi tentokrát napsal následující e-mail. Ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by se mi zahrát song Každý den jsem na kovárně nebo Šetři se chlapče, a bude to pro všechny posluchače. Všem hezký večer i pro vás do studia. S pozdravem, věrný posluchač Robert Jonák mladší, PS Punksno Detvy Volové. Tak já Roberta moc zdravím, děkuju mu za takovouhle věrnou přízeň. No a Tři sestry a kovárnu samozřejmě posílám s chutí.
1: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze, a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: stará klasika od Telese Coopera Schools Out na rádiu Rock Zone a před náma poslední vaše dnešní přání, abych dal taky prostor facebookovým zprávám. Napsal mi Zdenda: ahoj Šimone, poprosím něco staršího od Kornů, výběr je na tobě, díky moc. Zdendo, díky za důvěru, takže za chvilku starší záležitost od Kornů Got The Life, no a zároveň vzkaz všem ostatním, že další hodinku na vaše přání si tady dáme společně zase zítra mezi 7 a 8 večerní. Rádio Rock Zone.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
3: váš názor. Váš názor.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90.

0: Albert. Dle srovnání k 39.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rockzone.
11: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Savior of the Real, pecka, ve který se kytarista Tony Iommi sešel se svým někdejším parťákem z Black Sabbath Glennem Hughesem. No a právě tenhle ten song nás doprovodil hudebně tady na rádiu Rockzone téměř ke 20. hodině, do který zbývá jenom pár vteřin. Každopádně z moderátorský židle vás zdraví Šimon Kalousek, opětovně krásný večer. No a před startem naší poslední společný hodinky pro dnešní den pojďme taky na poslední společný zprávy s Veronikou. Ahoj.
1: Ahoj, já vás taky zdravím, krásný večer. Když byste přemýšleli, kam vždycky večer za živou muzikou, tak projděte naše sociální sítě nebo naše webovky, konkrétně sekci Club Life. Máte tam každý den výčet koncertů, kam můžete zajít. Dneska asi největší akce Deep Purple v Praze v O2 aréně. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko dostalo první peníze z Evropského obranného fondu SAFE. Ústavní soud ponechal české hlukové limity bez změny a Zachová vybojovala na mistrovství světa první medaili v kariéře. Česko v úterý obdrželo z evropského programu SAFE první splátku ve výši 7,6 miliardy korun. Ministerstvo obrany využije na projekt vojenského využití dálnice D11. Z celkové české půjčky zhruba 49 miliard korun půjde přibližně 20 miliard na tankery Leopard 2A8 a další peníze na vozidla Tatra. SAFE umožňuje členským zemím Evropské unie půjčovat si peníze na obranné investice a společné nákupy. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před hlukem a vibracemi. Senátoři upozorňovali, že se limity hlukové zátěže postupně zvyšují a ochrana lidí tím klesá. Podle soudkyně Dity Řepkové je současné nařízení v souladu s ústavou i zákonem. Zároveň ale uvedla, že další rozvolňování hlukových limitů by už mohlo být problematické.
3: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysoké hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální.
1: V některých kategoriích se přitom limity v roce 2023 zvýšily o 5 až 13 decibelů. Ústavní soud další rozvolňování limitu označil za možné problémové. Slováci výrazně změnili finanční myšlení, více chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
4: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má štvrtý najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa i počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká judistka získala v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V souboji o třetí místo porazila v prodloužení Maďarku Krizaovou. Zachová v zápase dvakrát vedla. Její soupeřka ale dokázala srovnat a duel dospěl do nastavení. Rozhodující bod získala česká reprezentantka protiútokem. Na světovém šampionátu tak navázla na dva evropské tituly. Brian May už na velké turné s Queen nevyrazí. Kytarista se pro toto rozhodnutí podle svých slov rozhodl už zhruba před rokem a půl po desítkách let na cestách. Chce mít zkrátka víc času na rodinu, svobodu a také na svoji práci v astrofyzice. Konec Queen to ale rozhodně nemusí znamenat. Společně s bubeníkem Rogerem Taylorem totiž stále uvažují o velké interaktivní show, která by mohla hudbu Queenu představit úplně novým způsobem. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty zůstanou pořád vysoké, 16 až 23, no a na jižní Moravě až 25.
0: Děkujeme pěkně, po 20. hodině si tady zahrajeme Hailstorm, taky Nirvánu, a jako otvírá Green Day a Holiday, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Rolling Stones, rok 1967 a klasika Let's Spend the Night Together na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak úplně naposledy se dneska podíváme na tuzemské silnice, jestli někde něco nedrhne, 20 hodin 18 minut. Na trase mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví na úrovni Bělé pod Bezdězem došlo ke střetu osobního auta se Srnou, dávejte tam velký pozor. Na příjezdu do Liberce od Turnova bouralo osobní vozidlo, blokované je tam jízdní pruh jeden a kolona se tvoří v obou směrech. Na Rakovnicku v Hořesedlech došlo ke střetu osobního auta se zvěří a pozor taky na dálnici D2 na 30. kilometru ve směru na Bratislavu. Tam došlo k dopravní nehodě dvou nákladňáků, blokované jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně. Všem řidičům šťastnou cestu, jak jinak, nás čekají Kabáti a předtím taky Pretty Reckless a jejich letošní záležitost Love Me.
2: Kufr zbalenej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio

0: Dozněl živák od kapely Gossip Careless Whisper na rádiu Rock Zone. No a ještě předtím, než se s váma rozloučím, tak vás pozvu na naše zítřejší vysílání. Čtvrtek mezi 13. a 14. hodinou samozřejmě další díl našeho pravidelného pořadu Od poslech Toma Fredeho. No a Tomáš bude tentokrát zpovídat hudebníka, zpěváka, rapera, herce, stand-up komika Vojtu Záveskýho alias Vojtána, který nedávno vydal album Šťastnej. No a pojede shodou okolností turné s kapelou právě Tomáše Fredeho, tedy s kapelou Immodium, a má s nimi i společný song All Inclusive. Takže určitě se můžete těšit na zajímavý rozhovor a pokud byste měli na Vojtána jakýkoliv dotazy, posílejte na mailovou adresu studio@rockzone.cz. Já, Šimon Klausek, vám přeju krásný zbytek středečního večera, užijte si ho, jak nejlíp dovedete, no a já se vám přihlásím zítra hnedka po tom, co skončí právě Od poslech, tedy úderem 14. hodiny. Do té doby čus.
1: 21 Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze, a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rockzone.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Prahou a Slovenskem přibude další přímá letecká linka. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodů s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Letecká společnost Wizz Air začne od 25. října létat z Prahy do slovenského Popradu. Spojení bude fungovat třikrát týdně, ve čtvrtek, sobotu a neděli, a let potrvá zhruba hodinu. Během vánočních a novoročních svátků chce dopravce kapacitu posílit. Přímé spojení Prahy s Popradem skončilo v roce 2012, kdy ho provozovaly české aerolinie. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. To řekl Martin Burian z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriana ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Dále řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko dal expert Burian za příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam můžou navíc hlasovat i klasickou papírovou formou. Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba stovky žádostí o azyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po čtyřech porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o tři příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní padesátku se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Máme polojasno a skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Primitiva. Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Prahou a Slovenskem přibude další přímá letecká linka. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodů s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Letecká společnost Wizz Air začne od 25. října létat z Prahy do slovenského Popradu. Spojení bude fungovat třikrát týdně, ve čtvrtek, sobotu a neděli, a let potrvá zhruba hodinu. Během vánočních a novoročních svátků chce dopravce kapacitu posílit. Přímé spojení Prahy s Popradem skončilo v roce 2012, kdy ho provozovaly české aerolinie. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. To řekl Martin Burian z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriana ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Dále řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko dal expert Burian za příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam můžou navíc hlasovat i klasickou papírovou formou. Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba stovky žádostí o azyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po čtyřech porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o tři příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní padesátku se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Preventiva. Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze, a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kabáti ruší koncerty, Slováci výrazně změnili finanční myšlení a Zachová vybojovala na mistrovství světa první medaili v kariéře. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o čtvrtek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdříve oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Interaktivní expozice v plněnském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října a potrvá až do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Slováci výrazně změnili finanční myšlení. Více chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
3: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa i počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká judistka získala v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V souboji o 3. místo porazila v prodloužení Maďarku Krizaovou. Zachová v zápase 2x vedla. Její soupeřka ale dokázala srovnat a duel dospěl do nastavení. Rozhodující bod získala česká reprezentantka protiútokem. Na světovém šampionátu tak navázala na 2 evropské tituly. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, možná i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Prahou a Slovenskem přibude další přímá letecká linka. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodů s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Letecká společnost Wizz Air začne od 25. října létat z Prahy do slovenského Popradu. Spojení bude fungovat třikrát týdně, ve čtvrtek, sobotu a neděli, a let potrvá zhruba hodinu. Během vánočních a novoročních svátků chce dopravce kapacitu posílit. Přímé spojení Prahy s Popradem skončilo v roce 2012, kdy ho provozovaly České aerolinie. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. To řekl Martin Burian z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriana ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Dále řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko dal expert Burian za příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam můžou navíc hlasovat i klasickou papírovou formou. Tři lidé měli podle vyšetřovatelů za tisíce liber pomáhat migrantům předstírat homosexualitu, aby získali azyl v Británii. Nabízeli jim falešné dokumenty nebo zmanipulované fotografie, které měly přesvědčit úřady o jejich sexuální orientaci. Za služby si účtovali v přepočtu až 130 tisíc korun. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává zhruba stovky žádostí o azyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po čtyřech porážkách v Lize národů si česká repre pohoršila o tři příčky a je nejníže od září 2017. Mimo elitní padesátku se český tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Ještě před rokem přitom figuroval na 39. místě. Žebříček dál vede mistrovské Španělsko před Argentinou, Francií a Anglií. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů, na východě bude o něco tepleji. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Dneska mám pro vás klasiky newyorského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kabáti ruší koncerty, Slováci výrazně změnili finanční myšlení a Zachová vybojovala na mistrovství světa první medaili v kariéře. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad, jde o čtvrtek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdříve oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Interaktivní expozice v plněnském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel Depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října a potrvá až do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Slováci výrazně změnili finanční myšlení. Více chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
3: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa i počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česká judistka získala v paku bronz v kategorii do 63 kg. V souboji o 3. místo porazila v prodloužení Maďarku Kryzaovou. Zachová v zápase 2x vedla. Její soupeřka ale dokázala srovnat a duel dospěl do nastavení. Rozhodující bod získala česká reprezentantka protiútokem. Na světovém šampionátu tak navázala na 2 evropské tituly. Máme polojasno až skoro jasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně se přidá déšť, možná i bouřky. Teploty zůstanou poměrně vysoké, 16 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Jedno místo musíme zvonit dýl, pak přijde pán v župánku a na pár dní tě pozvedá.

mám pro vás klasiky New Yorkského postpunku Interpol. Na trhu se objevilo jejich nové album s názvem Tohle zrcadlo váží asi tunu a jejich osmé a podle většiny znalců jejich tvorby vůbec nejlepší, které zatím vytvořili. Možná i proto, že kromě rockového základu si tu a tam hrají s trip-hopem, smyčci nebo dokonce reggae. No a my si novinku Interpol dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mezi Prahou a Slovenskem přibude další přímá letecká linka. Britská policie zadržela skupinu podezřelou z podvodů s žádostmi o azyl a čeští fotbalisté v žebříčku FIFA klesli na 51. místo. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Letecká společnost Wizz Air začne od 25. října létat z Prahy do slovenského Popradu. Spojení bude fungovat třikrát týdně, ve